0: nevadí, takže skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, taledová. Děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
1: Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce, propečené jak se sluší. Všechno tu mám v jedné nůši, právě čerstvé na mou duši.
2: Rozprodat vše, co mě vtáže, to je pouta pecíkáře.
3: Mléko, mléko, mléko, mléko, čerstvé mléko, pro dětičky, pro matičky, pro kočičky, od kravičky. Čerstvé mléko, mléko, mléko, mléko, mléko, máslo, sýr.

od soboty až do pátku. Tenhle ten beznojí muzikant bez volání hraje až do omrzení. Na tom přece prajc ne.

0: ještě brouka.
1: Tenhle cvoček nás tu ruší.
0: Rošťárna mu skočí kouka.
2: Co pak tohle to se sluší?
0: Hele, na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
1: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
2: Ale věruje to skrče, hlas má sotva jako cvrče.
0: A tenhle ten králšek pískla bude nám tu ještě vřískat.
1: Dám vás, uličníci, sebrat.
2: Opovažte se mi žebrat.
3: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Ani muk a tisíc hromů, ale rychle běžte domů.
3: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Mlč a koukej, ať jste v prachu.
2: Mají gatě plné strachu.

0: Co si počnem, ach jich běda.
1: Už tu není ten zlý děda.
0: Mně se tolik očka klíží.
1: Už se stíny stínům blíží.
2: Noc tu bude v okamžiku.
0: Noc je plná trpaslíků.
1: Počkáme tu do svítání.
0: Snad potkáme bílou paní.
1: Sedneme si na lavičku. Podrž se mne za ručičku.

0: patří. Máme plné ruce práce dnes.
1: Aninka probouzí Pepíčka.
2: Dobrý tro, Pepíčku.
3: Pepíček probouzí Aničku.
4: Dobrý tro, Malička.
5: Ulice celička, koupe se v sluníčku.

nevíme, školní dítka oslovíme. V úzkých jsou dva kamarádi, potřebují pomoci. Potěšit by chtěli rádi svou maminku v nemoci. Aby mohli koupit mlíčko své mamince na kafičko, musí jako zpět.

0: se, milá Aničko. Tohle je naše, všecičko.
1: Počkejte na nás, maličko. Jen dojdem mámě pro mlíčko.
2: Wow, wow.
3: Nie, nie, nie.